Fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, fordulj, ford